Minčinu išče potom je bědlk náš jest, no hej, to běše čera, kajš taký hapaleský džin. Pône slunco, pône dešť, pône věci, kšo jsme měli a tak pône, že tyž džin sa dále. Když potom na vosřed štědžina ladáme, potom zas změme čopotu dosť, potom tyž zas ostonáme, zo bude nám horco, po takým dženca. V 18 stopniu maximálně ve špice se svunčkom startujeme do podňa v osebě tyž ještě vožné vokomiky a také punže do jucíši je v útore tyž otrania najpred raz svunco, potom zasom ruče lepšíčanu a potom skýrje večo so dyščuje. Sreda tyž tajka miniata po takým se svožnotu a širými močelemi od štvrtka potom ľubí synovi burja, když chcete syno dživač, ja si skýrme se od štvrtka. Piatka, sobote potom môžete so dodživa dať, když tiež temperatúra zalieze samo. Sobotu hač na 32 stupňov viesča mitru dogojo. Biedlk naš jest čia.

Zdravím tě na pana po šestčeňce a ty što? Je poprom vážný termín, no hej drude si myslí, za čo to trebaš, ale do rozmovy přinč je najlepša věc, když ti nešto na útrobe leží. Tež se spolcajami, minuce vobydlarský policist Andrej Kober, majúce v útoru ve času od pobudnia 4 až do večera 6 ryčnú hodinu a to vedomie zariadnického zjazka ve Pančicách Kukovie, po takým jeli mače tež v níže nešto na útrobie, potom môže česo ratľubie tam podať na ryčnú hodinu a so šo možno voprašeť, štož vám na útrobie leží 8 minčinu po napo 6.

0: najbo širim pňu. Julia Jankovsina spievaše najbo veľa inak džensniša pondžela nažel nebude, ale dere tiež tak zocele tak nepráži, kajž od prichodného konca týdženia to mizo všetkým sportucam a sportučam do kartu raje dženca večer.
1: Zadkula. Zadkula. Skončne je zase lečo, tu iš je tiež znova čas na našu bičtúru. Dženca večer sa ona započne, a to ve Voklecach. Vieca máme tiež novostky, máme za kúžu stáciu motos přijotované, prvný moto rýka trikové, potekým činšče ve vašim najrenčím trikoče. Napoje ječ dobrá hučba a horce boje při saku, tak upadá letuše lečo, my sa na vás veselíme.
2: Zadkula.
3: Zadkula.
4: Nič zábeč.
3: Dženca večer.

až to dženca hište dále spievame. Danielu Hazec prevodžame mi praj. A tež Mario Hesa ze sieho satelitom.

0: Jedna čmečino po šest čmeč byč. 24 hodinu otučene, to sme jako mody ľud, dočinili netko dávno niciace, ale nedživajce toho, štúž so tutej tematice stají a to vúspita je ketro vúžadáce a náročné. Vo sebe tiež, když ešte pri tým sportuješ, a to ve 24 hodinách celkonie kečbu, 600 kilometrov s kolesom teptač. Rúne to je ideja extrémneho vúbežovania Fichkona. Fichkona to je hajmeno, vopstijace od Šmriečnika Fichtelberg, si s kolesom v biehu 24 hodinov na Kap Arkona na Rujanach dojeď. Kajke to vúbičovanie. Sábaj Kristof Cíš, rodine Horčan a Filip Paška, rodine Radvorčan, staj so tutemu hobarskému nadavke stajivoj a Jakub Vúča je jeju převočal.
1: Je ráno krótko po 8, kúria vás, ste tu na Šmriečniku, ale Kristof Cíš a Filip Paška staj motivovaná. Je trošku zima, to nekak netuje nieké za štát, abo?
2: A je to kytro zima, ale to jasne bolo, že môj horka na hore stejmo, že bude to trošku zimnejšie.
1: Netko, vulka čara na vás čaká, Filipo, kada šiu sa šiu otvali? To si že no loni, voko 22 tisac kilometrov s kolesom jo.
3: A je to trichy, šiot, veľa kilometre ječ, spýtač so čas, so pojebovač a ponto. Bude.
1: Počas bola Fichkona. Dys a dys som videl Kristofa a Filipa na přestokách, to bych ju cokone dvaj, tam mi ako vizel spíšne nanúznikíč, spíšne nešto ješ, spíšne vodu napenič a ročo na kolesa, vedro trošku miniate, haj trošku dešta, ale tiež svunco, tak som môža ako sa trošku odpočneš. Nitko pak sa pomal čmička, što neký máte činč, máte sa šeoblikač, tak sa vám tie noce čupujú. Máš nejaký strach, respekt pre tie nocu?
3: To závaš zima hodve, temperatúry ešte nie sú tak, aj si jen to veľče přeje. Ja ešte mám nešto za noj subu, tie za moje črie. Tak sa nekiac s krutkými kolovami ječ netrám. Pončí jenu šidatnú kapu si zotvem.
1: 12 hodinu kolesu boli rič?
3: Hej, to zno pomoť započne boleč, ale ja som dobré nalade.
1: Nímane 300 kilometrov, 12 hodinu, kada by prina etapa, prini počas. Od krajiny sem, od tempa, od ľudí sem, kasa či rondka ľubí.
2: Ty prine 100 kilometrov byš na Češe, dokáž by te vedro uhubené. Ale pon, jo nás skoro celý čas. Hej, sme s vnčkom byli, hej, sucho vostovo, hej, s tým je to nalada, by so celá horeka.
1: Nocná stácia, blízkoši Neuruppin, cibidlky najené, jo. Tu si dá čupa ječ, Filipo, kadere to činíš o čupom ječ nekej noce, napo, cibidlky najené.
3: To jara dere činím, kytro zima odvoval.
1: Mučo ta?
3: To še džo, ale to še šinže.
1: A sa nemusel. To je Kristofe, ty si ono ráno, ráno sadu prajo, za 3 hodiny je ta noc ižo nimo čudla.
2: No, ja som nekej posný týčin znamo, jo, noce, ha som subokrono, hačo cioch, jo, knake čma, ha pon, započal slunčo skáčeč, a ze štyroch, ja zno, to zno kaj rane, ranie svita, a pojen zboženes, ja myslím, a ten zbytk, budeme pon hač do, hač na ruja, než šen dočinč.
1: Pečovacia po hodinu, Kap Arkona docpili, kastinke čuješ. Publikum je vás povítal s veľkým aplausom, čilne, mentálne, kasačičo.
2: Voložené, že sme to šafli, ale nie, môj ešte jednu činč.
1: Ráne fácit. Filip, zbožte mi je voko mik, voko ráno šeštich nekak, kde ste tie iné jahrubeky džire, bo kada sa sa tie z tej vandra pavaka?
3: Aj moje čo, jo poprom celé poriadku, ja si bo ubenčo, všetstajú, ale vy ste jo, zo ja to ešte raz nečiní.
0: Jo, forekt, forekt. Bilk na sedomie. Sábaj Kristof Cíš a Filip Paška. Staj so v obdželivoj na Fichtkona, to reka ze Šmriečnika, Hačna, Kap Arkona s kolesom v 24 hodinách.

0: postnych swojbach. Zje smodźiny biskupstwa Drježdźany Mišno bie toho runja konstydźenja Pančicach Kukowje. Med 90 młodostnymi bie tež serbska skupina. Dokładnie 100 wólnočasnych spěšnokolesowarkow a spěšnokolesowarjow je včera Kulowje we wubědźowanskej serii Łužiski Cup startowało. Wjacač 9 km dłuha koło jezba na asfalcie wjedźeše od kulowskeho kolpingoweho namjesta přez Salu, Kočinu a Husk zaso ručo do Kulowa. Wóny bě na dystancy 390 km doby Čech Peter Knija. Najlepší domorodny kolesowar kulowskeho wielokluba bě Šunočan Matias Möller na jednatym miestnje. A to běchu naše pověstče, kiž namakače tež na internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Wostanje tež dženca šire, pomručene, najpredera suche běhu dnia, pak potom ze zapada za so nowe švijele přičanu, večo ma so uvedrič, wostanje vici kojte dženca cvi džin a žive slibro zalize na maksimalne 17 stopňov.
2: Na drohách je všetko poriadku, niče so ničo nehač, ja so prašam, hač tež s takým odmachom, kaj škole so vario, dženca rano nadživo ječeče. Jsou byli celé spěšné tam v Kulově.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 po naposledních.

0: Dešna projektnym dniu we Budešine. A jedna ze stáciu bie serbski rozvoz. Tu sú zvučovali nešto ze zbrizanovo pera na hravač. Nimo toho je Simonika Gerdesová vo čulériu povedač dava, što sú na projektnym dniu zajímavého vo Juriu Brezanu zonili, a to napšikvat.
1: So jo, vun nana zubiu jara zaje, ze 60 let abo tak.
2: Ja sem prvý raz od jeho zonil, zo je vun dvúročné knie písal, kajš moja áša, abo tiež inaša.
3: Kak je elefant do rybušu, nie mi moja vôka přeco, ako dječo přečítala.
2: Môj vúj z Ameriky.
4: Hej, to je jedna z tých nekak posta knihu, kýže Juri Brezan písal. Kriminálka za dječi, náš vúj z Ameriky. A z tej je so tožto šulery v serbštine vo sebe intenzívne zabíralo. Stavíznu pytania a popadnenia bandita pojeda knize šuler z džiatky, kýž vone dyrdom dej prozninach doživí. A kak so jeho prozniny započnú, tutu spočatnú scénu z knihy predstaje ja Anton, Albert a Valentin z Radvorskeje šule.
5: Bedruji džen vujkých proznin. Syn neje so ve šuli drošť pracoval a boj so na neje svoje cenzúry pokazač. Tohodla je na úbi na nové cenzúry pýtal a namakal.
6: Skončne mi ach na nové cenzúry dživiatky. V športe a nemčine však jedenka, ale hevák, vopravdže prima příklad za mňa. Tun môj nán. Kopiruju jeho vúsledky z dživiatky a veselu so, zo tam v posudku stej, zo môj z väčšej pienosťu lepšie úkony docpieč. Mi un 10 kruč voptyžen priduje pienosť, pienosť a ryči, zo som zniły kajš starý nepil. Posluje. Žaden džiu zosoči v uši same vodco zatykaja.
5: Potom by tak daleko. Syn pšinže ze šule, nan pšinže z dživa.
7: Halo.
8: No?
7: Što no?
8: Njestaj so tak vupe, kajke su?
7: Minište cenzure, da so okej. To rika moli lepše byč, dež nebychu vúčarjo. Napšikvat jole, mate.
8: Tvoj plan by dvojka, nic?
7: Sim z cua jenež dvě známce dostal. Jednu jenku a jednu štvotku. Z toho je un trojku zčinil. Ja praju, to je jasna šikana.
8: To Rika zanese svoj cíl docpil, dokáž je vúčavina.
7: No haj, tak to tež riec nemôžeš, papa. V cilku sim so polepšil. Vo 0,7 dybkou. Môžu či to z ličakom vuličič.
8: A môžu či bez ličaka vuličiť, so také žaden aby nevobstejš.
4: Přihotujo sa na projekt, sú si tamní šulerio kožde, kožda hinajší vúrisk z kriminálky vúpytali. Eva má vúrisk, kdež vonemu džiatkari nadobo odmena prozninách kýva. Neočakovano kvapa vodúrie svoj bie dotal neznaty vúj z Ameriky.
3: Nanžeše kytúriam a potom je zauva. Starý muž v džínsach, ve všich bábach, kraklaté košli. Kapa v osobne, kvobok široký a miezvočo od vúcha do vúcha přečelne.
4: Tohodla so ja povedal, tyž skoku s ním spřečeli.
3: Myslet un vúrys ľubi, dokýž jedného muža z Ameriky, ako vujamič, môže opravdu kúl byť.
0: No haj, a kúl bieši tež čerauše vúsovanie za serbský rozvoz, kýže s pomocou šuleriu a vúčeriu nastav. Što ešte rúne svišeli, by mali rúbúresk z toho, što sme potom po takým čera vúsovali, ale namakáče šitko ešte raz na našej internetovej stronie, ve našej app MDR Serbia, abo tež ako podcast na ARD Sounds. A nimo toho je tam tiež obširné feature vo živeniu a skutkovaniu Juria Brezana. Cimičine do Cibilky nasledujú.

Oh, Queen, zum Blick in Amsterdam. V Voklecach zahí sojenca Letuša Beach volejbulová túra Radio Zadkula vod na večora pečich. Sú moji redaktori o tam namiestne vy potom na púšestčich nene požišo však viesče dobiče sa s Mustom Šízevič jeli chcete soborač potom od šestčich pondelosa od 8 do 10 potom totiž svišiče po žumach srbského rozvosa. A to je ten najvážnejšie. Do príchodných týždňov netreba čo pondelu znamenča nic vo večereč starač. Prvný kruč stará sa dženca Voklečanský močinský klub vo stejky, kubarsky a častve napoje. Potek im dobre poradženie a dobre zazbie přeju. Hačo džencišo môžete sa za projektový kôr srbských dječí skvádnostne letušeho putnikovania dječí Drežansko-Mišňovského biskupstva do Rožanta Přízevič. Putnikovanie je potom 8. júlia, štúšce potek im kore sobuspívač, so nech v Don Boskovým domie v Voklecach hišče dženca Přízevi. Modastní bôtuja dženca na dživadvom namiestne v Budešine Modžinsku. Vesovú pondželu státe potakým na večer pečich. Tam môžete tiež blido tenisrač, si kreatívne toboky nadživač a kúčbie budeských skupinov zarejovač. Dženca popúdňu od pečich na dživadvom namiestne v Budešine vitaja na Modžinsku vesovú pondželu. A júce je dživanička tykania pačelku za vojerusku riovanskú drastu v Vojarecach. V domovinským domie to púdže popúdňu 4 do večera 7. Vymenšenie ešte potom je cibidlky na sedom.

0: sportowania, to sme kunst tydženja pytnili, što by to po serbských hasách a tiež lesách los. Džesač mičinou posedemiš, Jan Reho, Zima.
1: NDR Sachsen, serbský rozhlas, Sport.
2: Vulkamien zu bibubidžovanska seria voľnočasných spiešnokolesovariov tak mienovane Vúžijský kap spočat kmeje svoj zazby miva. Čera v Kulove by to letca mesty mižo štvorte vúrisanie. Tute vúhotovachu prvý raz sobu stavojo Kulovského velokluba, v kotrimž sú tiež dojšto Serbov. Tak napríklad Novosličan Robert Heduška.
3: Hej to nejo tak dlho, musíme peč ľudí, ktorí sa to organizovali a přes pol leta sa romanče sedeli a prajeli, ok, dajte nás to organizovať.
2: A doma v Kulove riane zariadovanie na kolesa stajíč. Robert Heduška sam startoval nebe, za to pak napríklad z Kukovského a Vorklečanského racing týma Štěpán Věnka a Andrej Handrik a za Kulovský veloklub Matias Möller. Dumpersport. Mike Šurik z Adelsdorfa je sobotu druhý by vo nímske dumperové mištorstva v Bad Freienwalde před Rožinčanom Filipom Kralom a Markusom Donatom z Bačonia dobil. Amtirovací nímsky dumperové mištor Paul Domšpu štvorty a Lenian Štefan Kubic šesty. Lohka atletika. Při vukodosakských mištorstvách sobotu v Budešinie je si bronianka Serafina Mičkec v starobnej klase SK 12 titul v disciplíne dalokoskok zavešiva a rubelčanka Tereza Mačiec dobe vubeđovanie v SK 13 v vysokoskoku. Vukodosakský mištor byl přes zadživky je Budešan Rafael Švarc, šuler Serbského gymnázia Budešin. Koparske úsledky v okresná vyššia liga, LSV Hore Sokol Ralbice Horky 2-2 a SJ Kruščice Rakece tiež 2-2. Za Kruščanov staj Oskar Hauš a Gabriel Zarodnik Trechivoj a za Ralbičanských Sokovou Aleksandr Vauda a Rajar Kišnohce mienované byč. Modrobili z Kulova sú z 2-1 přečivo hosťom z Horného kraja Šprevia dobili. V oboje rota za domiacich je Paul Kokorciliu. Ve okresnej líze ručichu so radvorčenio z Překvapenku z Malešec, tam dobehu oni pola načelníka z 2-1. V oboje rota v partii bez žoteje karte docpe za hosti Kaspar Gisvauk. Dybk Vuhojovava je si tiež koparská rezerva SJ Kruščice a to po nerozsudnem 1-1 doma přečivo FC Vúžice. 1-0 za Kruščanov by krotko do počasa Beno Ščapanciliu. Rajne zjednočenstvo Úska hodí športové tovarstvo Marina Viezda 6-2, Justin Ladevik a Jakub Klausen bieštaj celcaj rotov za Pančanov. Nebelčanci koparia sú v Grosnaundorfe z 1-2 přirali, tam by Sarniančan Štefan Binč za SJN Vurunau. Športové úsledky zakončíme s neušetným dvojným rotovým úspechom, při porazce 2-3 pola jednoty kamen zbieštaj za hostči Hajko Zinda a syn Nik Lešava Trechivoj.
0: Po příjemné stučce poladáme do vůlkého spotového světa přes vůlku vodu, što je se tam včera stalo, tyž se srbským kopářem

0: Die Menschen nicht ein bisschen knapp, was von mir brauchst du bschießt, du bschießt raus Emotion. Jolos.
1: Felix Metscher. Schlotterbeck. Havertz. 3-1. Musiala. Nathaniel Brown. Nochmal quer. Und das. Havertz. Technisch eine Augenweide.
0: Ja, a štúšie to za pas, a sa boli či ju sidom jedna Nímska, kúra, sau, na hajs na nošte tiež zapakovaní leželi na kompeju. Ve závode čukajš my včera doma, no haj a sme stihovali. Dotla bieše tiež dosť dobrá rá, miestem pak tiež trochu hikáchu, ale potom so všetko derie uruna. Peter Domaška, zima nám včera už uru Nímska Curaçao. Peter Domaška, sam dlholetný kapitán savského mústva, vúznamný kopár Sokova Ralbice Hurky, von je rú za nás v obkéčmu.
2: Jende by cel spône prajíč, prine 20 menšin Nímska jara derie kopajcu rádi, potom pak so eine Curaçao-Schiedsstadi. Ale nakon zu wollen, bitte bursch den Praschner Chasa, dünnig bursch hat auch da bansch. Dags braunen bin butsch. Halle, Jadon Bornowatsch, Chorasse, Vigio, Schwitzerska, na Katar, Kuzje, Preio, budje, souveräne Lübetsche, nakon zu jenen nennen. Der Mauer muss, man muss hat ikko was schon ratsch. Witzes Spanischka, na Kap Verde, sehr die Chibne Kata, bum budje, ne? Jen nestet, dün zu Resultat Pschenowatsch, Jen dobiladač v sobotu na Elfenbeinküste Ninja Luchša. Ale sedem rotadovin dovezal na tom vremo celč. Na teda teke malo mústvo, ha bieše gud štort. A Felix Metča, pun te suveréne bul zakituje, ha pan ti te posse do ofenzíve zbychu jara dare. Sjažinie musa ne, dupe cel spône prajíč. Přes rotor a nekde nám započe diskutovat ten téma v médiách posledních týdnech dlouho došlo. Jensa nesvou od nového velmi viděl. Kaj prajne, je nesvět ten cůl rezultát přenovat.
0: Na, ale běše nedě majce toho úspěšně, se dom jedna. Ale to by mi ještě raz vůřísat, že mám já tam jako motivacijská trenérka čin, když je o Leroya za neja. Pilně on běše, to by mi prajč, ale na koncu ta potom ta kulka tež nutšva neje. Po takým, Peter Domaška je za nás včera už uru Nímska přečivo Curaçao si obladal. A tež analyzoval útromný džak, knězo Maška. Ich hatte Rast, Dale, Dank, Jessac, Donna, Powers,

0: nisem viac tvoj. Dale jadu, čežu pak se naju pomjatku.
1: Serbsku hučbu slyšite v serbskim rozhlasu.

0: Zadkula.
1: Naštane heva.
2: Skončne je zase lečo, tuž je tež znova čas za našu bičtúru. Dženca večer sa ona započne, a to ve Voklecach. Vieca máme tež nohostky, máme za kúžu stáciu motos prijotované, prvný moto reka trikové, potekým činšče ve vašim najrenším trikoče. Napoje ječ, dobrá hučba a horce boje při saku, tak upada letuše lečo, my sa na vás veselíme.
0: Zadkula.
1: Nič sa več. Dženca večer.

0: Napoel was de misje.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Farárka Jadwiga Malinková Bučera ve Vojerecach dožíva jako spolnomocnená za serbské náležnosti evangelský krajní cirkví Berlín Braniborská Šlieska Honia Vúžica zavedená. Generálna superintendentka Teresa Rínekerová ze Zorilca je ju na serbským evangelským cirkvinským dňu zapokazala. Bieše to jubilejné 80. zetkanie serbských evangelských verivých. Božu službu svedčeše na 160 ľudí Janský cirkvi ve Vojoruským starom mieste, potom dachu cirkvinský džin spáloch v Klinčeč. Na miestom 5. Slavia maršu sobotu Hokach je 333 ľudí cíl docpivo, 23 menia hač by rano startovalo. Prvný by po 6 hodinách popudňu 2 majtu. Posledný by ha docpie cíl večer na podžesačích žili Mati Venka z organizatorického týma. Najstarší by ha bieše 1,80 let a je so druhý kruč v obdžiliu. Čara vidieše lica vo trôku přes radvo do vulkých zžaru a zaso ručo. Na cioch dupkách miachu zastaranišča, miest druhým v obydlerio hoko ječ přijotovachu, kotraž bu potom na stácie dovezená. Komúny tukvilu trahu na kromach drohu vo cyku. Kulovský, Slepianský, Rakečanský a Kruščanský gminie napríklad převzaja tuto nadavok gmin sudživačerio ze svojské techniku. To obkručíšu viesnanosťa a miešanosť na naprašovanie. Dvojce v oblito gmin sudživačerio trahu syku, Nebelčicach činí to hižo leta vonie vecichec firma ze serbských bazlic. Trauniki a rajkanišča gminsce so budževačerjo pševzaja, nimo toho soče gmina dla vosibitého zrečenja pšidatne tudženstce Trauniki SJ Nebelčic veuse a sapskih bazlicach. Na zviaskovoch krajnoch a vokresnoch drohach pševzaja sočenje kromu drohu v odpovedne nadrožne mištrunje. 280 čolcu a hulcu je so konstudžinja na

0: Wistatam maja čerasu posłali na Insta na makače pod Pomajbo galeriju a impresie čerošoho dnia cirkvi mode holce a žony pisanych sjatočnych serbskich evangelskich drastach, kdež fota zapšahu, kdež tam vonka na hošči čakaja a je potom do spaldove zechu přespolni, kdež zaspivachu a tež rejovace hostšo potom poždišo nažoli z najlepšej náladu a veselom do riki. Hajtajke su čeroše hodžinki ve Vojerecach a spaloch doživili.
1: To by potekim svidžinski evangelski kunstidženja ve Vojerecach, respektivne tiež ve spaloch.

A vos rejuvenia ste Andrea Špitankova. A ty se moja svikunia. To je zavěsne svědění. Kristof, chceš? Zromadnému rejovaniu 8 po 8 minut.

0: Jednač po 8.
1: Polícia z G.
2: Ve Vútach je so noce na nedželu smertne nezbožo stavo 40-letný šofér Opla nie k šivíce nalievo jeho, kaž droha popravom vedže, ale runie von. S tým zjedže runu smu na ležunosť a prasne do múrie kýže, doke so šofér tak češko zraní zemri ešte na miestne nezboža. Po 100-letný sobu jedúce bu češko zranený jeho mužachu z auta vusvobodžič a potom s helikopterom do korunie dolečeč. V obydleriu kýže, do kotrieš je šofér zajú, sú dobili evakuírovač, dokýž nie hižo viste, hač štátika domu džiaži. Štyrio modostní starobie 15, 16 a 17 let byšu so noce na sobotu budešine vo vecnú škodu postarali. Skupina je menujúce na 6 šelakých miestnách Morava na rozdelenské kaščiky na ščine domu, na boje za odpadky a tam sú s tyskami s prskanskými napryskali šitko. Při pospeče tínedžero při príchodnom sú tínedžero mylili a tak sú čeknili, byhu nedom zájenných pospytov přes budyských strážnikov môžachu štyrioch neskutka podľadných stajíč, při dalších přepytovaniach so zdobom vúkopa zobe kvartet krutko do toho dvaj písmikaj miestnie pekarne pokradnú. Modostným přistie netko kvostanské jednanie v obškodženia a pádústva dla nastata škoda 3,5 tisíc eur.

0: světa. Kdyby mi tě pobídl k nadživitě. No a když se vonka ve přírodě popuču, to či nervo studí, a to zavěstče tyž děči v obkruča, když se sobotu se na pučovaniu po lesu v okolo smyčkec v občilili, zromadně se byli děči s kluštorským hajnikom Gidom Budarjom popuču na vůlkým dodom deju organizovala, by džen sekcia svojba tovarstva Cyrila a Metoda. No a Cyril Hoza, Marcel Hoza, vodajče prošu tun, zima.
1: Ideja boha, co se s Gidom Budarjom, co jemu přes les podač, protože rane lise zeznat, tyto osobitosti lise, kajky lise mu máme, što může jen v lesu všetko doživit, što může jen všetko obladač, ale nic jeno, co les ukočovač, ale tež něco aktivné za les činč. A s tím jsme mu se s Gidom jen blaku potají, kde jsou děči s ním romadže, s námi romadže, mohli šomiky sadžeč, tež je jenej tabličku, kotože kde jsou co obraze zapovožené. A ty najrýmče jo, kůži žičo jo, jen kumocistu za jeden štumík převzalo.
0: To praje Marcel Hoza od sekcie svojba tovarstva Cyrila a Metoda. Što máš při sadženiu, što má popravom v obkýčpovačkách, kde so hatam v lesu a kajke sú viedrové vůlady, kde so mrově ve mrovišču skovaja. Što to sú děči tejšíště navuknili a přichodne vůdače dundaka. Sobotu vám všetko ještě raz rozjasní. Sie menschen ein paar Bädel knatschen wir jetzt hier.

Narota dženca neponže, dženca punže přes vysoký sak. Zají so letuša tura, bič, volejbulova tura, rádia, zatkule. Od pečich prošu můžete tam na městne byť ty se z našej modžinu na pošestčích na najpozdíšo, zomolí tam vaše muskvo přizivič a všetkým tým, kýž potom při vysokým saku neste ja. Modžinský klub stará so vo stejky kubarský čase napoje. Tam jsem ja podľa, cido napo, dživečiš.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Farrarka Jadwiga Malinkova bučera ve Vojerecach dođiva jako spunomocnjena za srpske naližnosće evangelski krajni cokvi Berlin Braniborska Šleska Honja Vužica zaveđena. Generalna superintendentka Teresa Rinekerova ze Zorica je ju na srpskim evangelskim cokvinskim dnju zapokazala. Bische to jubilejne 80. zetkanje serbskich evangelskich Wirivoch, božu službu svečeše na 160 ľudži Janski cokvi ve v Ojoruskim starom mieste. Potom dachu cokvinski džin spaloch vuklinčeč. Na mestom 5. Slavia maršu sobotu Hokach je 330 ľudži cíl docpivo, 20 minie hač by rano startovalo. Prini bie po 6 šodinach popudňu 2 majtu, posledni bieha docpicil večo na po 10, zžili Matej Venka z organizatorijského týma. Najstarší bieha bieše 81 let a je so druhý kruč v obdžiliu. Čara vedeše lica od hoku přes radvo do vulkých zžaru a zaso ručo. Na cioch dupkách miachu zastaraniša, miestru im v obydlerio hoku jič přijotuvachu, kotraž bu potom na stácie dojezena. Komune tukvilu trahu na kromach drohu syku. Kulovský, Slepjanský, Rakečanský a Kruščanský gmene napríklad přeuzaja tutu nadavk gmen sydživačerio ze svojské techniku. To v obkručišu viesnanosťa a miešanosta na naprašovanie. Dvojce v obleto gmen sydživačerio trahu syku nebelčicach čini to ižo lita vonie vecichec firma ze sapských pázlic. Trauniki a rekanišča gminsce sobudživačerio přeuzaja. Nimo toho seče gmina dla vosebiteho zričenja přidatne tydžinsce Trauniki SJ Nebelčic ve vse a serbskih bazlicach. Na zvjazkovych, krajnych a okresnych drohach přeuzaja sečenje kromu drohu v odpovedne nadrožne mištrunje. 280 čolcu a hulcu je so konstudženja na džičacim putnikovanju Zorilského biskupstva v obdželivo. Po pjatku nišim zetkanju kuluje ze zromadni večorni modlitvu podahu so v obdželnici sobotu na putnikovanje dorožanta. Biskup Wolfgang Ipold přirunovaše pridovanju svjatého ducha s rozumom človeka, v oboje nijedre vidžeč, ale zapomeni žadosť Boha zetkač chcič. Die Schlitzer bydlachu dzieci kuluskich hustnych swójbach. Zjest młodziny biskupstwa Drežany Mišno bie toho runia kunstudzinia Pančicach Kukowie. Mies 90 młodostnymi bie tež serbska skupina. Dokładnie 100 wolnočasnych spiešnokolesováku a spiešnokolesovariu je čera kulowie we wubidžuanski serii Wužijski Cup startovalo. Viacat 9 kilometrov doha goho jezba na asfalče vedeše od Kulovského Kolpingového namesta přes Salu, Kočinu a Husk za Soročo do Kulova. Vone bie na distancu 90 kilometrov doby Čech Peter Kniha. Najlepší domorodný kolesová Kulovského velokluba Bišunočan Matias Müller na jednatom miestne. A to one bišu naše džen

0: sirom po napočujeme češ. Zavisče prajče, to hajdeš praju, zo sme vo všech možných sportových družinách Čencarano hižo v programe rečeli odpučovanie, přeskolesovanie, hač klohko atletice, tež kopajnce a serbsce športovce bychu vúspešní a tež rejovač hižo činem voči Ketro, derje, moža, byti na nic vrno.
1: Haj, haj, a to su pokazali na svoje letné gali čera na žoli budeského serbského ľudového ansambla. Stopu sta dječi na jevišu, skupina Vužičanka a Rijovanska skupina Modžiny, Vužičanska Rapsodia, su čera zromadne na letné gali ansamblu publikum zakuzvali a štuješ sa netko merza, dokiž to nie vidžal, abo pečinejších terminu mil, ale by rade. Příšodny konstitucinia vůstupia znova a přeprošuje znova na svůj program s jménom Mały Ptak na homepage ansambla to namakače po takým příšodnu nedžu nedželu popodňu cioch a navičo pečich na žolí SLA.
0: A příšodny týdžen tady tak půjde, no? Napřede Dudakový festival, potom máme my věsný svědžen v Kočině.
1: Zapšají se uvědžují jako šíca.
0: Zapšají se uvědžují. To bude modina ještě raz na cíčím koncu týdžena rýovač do věč. Jsme jak něco zabuli, nie? To jsou
1: Zavěšče,
0: no, ale to bych najprve te prýny termíny dalšie sledu. Já by byl týdženia slubené. Vosom po napočí večeš.

0: Vítej šo na nové týždeň, ľubí prísluchárky a prísluchárie. Hojo Diana Šicová pri mikrofóne a hos zachopio váš aktuálny magazín ve Dolnosárskej Riece. Pönežele, 15. júni jožinca, vedro jo pičku pochmúrne, ale my veto pône elána startujeme do nového týždňa. Veľké svieženia cakajú přidúce koniec týždňa na nás a my gledáme už pičku do predka na program miestčanského serského svieženia napríklad. Ten bužo letosa už 17. raz a ja dostanem ogled ve studiu organizátorka Anna Kosacovec-Kozelová přížo a ulicujo nám, co nás letosa vecakujo. Do toho pak rozkledujeme se na Dolnosárskom gymnáziumie. Šulský vednik Matias Gutke jo žinca přepšosil na starejšinskú konferencu a net svišišo, co gotla, kde je starejše žinca do šule pšiš. Teke zachane koniec týždňa jo viele los bylo. Naša reportérka Maria Elikovská-Winklerová jo bola za nás s mikrofónom duce pla vesem žase tego serského evangelského cerkvinského dňa. Zvorjec svišeme jeje zašišče. Povestči, dalšne pokazky za ten týždeň mám ve programie a net na zachopienku stoj čojenje za naše žiši. No pen, startujeme, riedne až z čopedla.
1: Raz, dva, tři. Žiši k rádiu. Ojo váš, Žiše Cepastro.
0: Jo, ľubé Žiši, my startujeme s čojením do nového týždňa. Žinca pojžeme raz s Kazimírom Kriece. Rybevojt, slúchaj šo raz.
2: Rybevojš. Kazimír nema brača a teke žednu soču. Tak, až jomu cesto pšeliš ve studno. Pendej dvojko přemyslovaš, s cim by mygal se kúždy žen tak zabieraš.
3: Žinca pejdu kryce, mama. Znáš megu tam papierane božiky, to sveta púščaš.
4: Sam ty nie pejžaš kryce, Kazimír, to jo cašne. Padneš ešte do vidy. A ktož i petem zase z nieje vúšeknio? Na, toga zavieššie dovížioš, až nesmieš tam sebo samhiš.
2: Kazimír jo ještě snídal, ako jo před oknom susedové ujk Juro mimo šel. Juro jo byl čošku živno oblacané. Jo při sebe měs dvojku žerš a jo se podpril na zelený předešník.
5: Jadu kryce hůžit, Kazimír. Negledaj tak hůživané na mňo. Nej se ještě žedného hůžarja vížel?
3: Mama, ujk Juro, že hůžit kryce. Smejom ja sobu? Čo si, mama?
4: No, my jo godla. Ale za to dejš nama rybu kviacery sobu přiniasť. Vystaň ale přeci plaujka Jura. Si slyšal, Kazimír?
2: Kazimír je vjasele peskakoval za ujkom Jurom a nija mygal docakaš a skoncne kryce dojžetý. Tam jo ujk Juro vecenil svej veliki zelený předešnik, je přigetoval udu, jo chyšil šnoru do vody a jo se sednul na stůl.
3: Co se nyní to stane, ujko Juro?
5: Pšššt! Mej, caka, mej.
2: Kazimír jo dvojko ščerpně cakal, aby se něco stalo.
3: Co mi nyní to getujeme?
5: Pšššt! Mej, caka, mej, dalej.
2: Bezvušne je Kazimír dali sobu cakal, ale petvedu se nie nic stalo.
3: A co my nyní getujeme, ujko Juro?
5: Šššt! My cakame dalej, ale gaž ty přeci zase povedaš, musíš domoj hýš.
3: Tak dvojko meže to hýšči vánovaš.
5: Kožinu, dvě, tři, abo teke styri. Kto to už vie?
3: Mě jo ve studno. Ja pejdu ľubie južo domoj.
4: soga, Kazimir? Žednu rybu, raska rybku nejsi sobu domoj přinjas. Nejste vej nic vapivej?
3: Kaka, mama, kaž jo ujk Juro přeci zasi pšššt sucao a z tym šukne rybu učašu.
0: No taki pech. Rybe nesu gewordne byli, a pön jo uženje gradu vrstudne. No, snaž Mati Kazimir a ujk Juro pšiduce raz vecig luki. Pšiduce čojenje za vas, ljubežiši, máme pietkve programje. Žicim vam redne tøžen.

0: Je pondelú večer, krotko po 8. To rekavie sa časa zadkulu. Jensa Paknic ze studia, ale ze Walklets. Vyšče zavešči ižo pytneli, zo je sa beach tura zajíva a to reka zase raz dole večere. Pražená kobaska, nešto zimne ke piču a vezo hoce boje při saku. Haj vo češčich sa tu ve Walkletsach ižo raje, štuj štole netko sviši, doma sedži a sa vostudži. Sa nech spiešne na koleso švikne, abo do auta zaleze a sa do Walklets poda. Jedže a napoju tu došť maja a o zabavu sa my staráme, štuj što skomži, je sam vina. Nedajče sa prosič a přijedče na prvnú staciu Zadkula Beach Volleyballu je Ture 2026. Nezabudžte na treko a hučba Jensa tež na uši seda, tu je nám Jensa naša noa Zadkula Kali András přijotovala.
1: Tež v druhej hodine mám najvšelakoriše spievy za vás přijotované. Tak slyšíte svojakský spiev Na čo pojdem domov. Gaz, gaz, Gorana Bregovića.
2: Gaz, gaz, gaz, gaz!
1: Do pedalu stupa moj z Jadwigu Market.
3: Na zavol smy kolesa, zo sobierčo wesela.
1: A nitko štiuje indie popowy spiel Brazil. Tu już wiele wesela.
4: Zadkula.
5: Schon damne?
6: Ja, wo studiert?

Štvork su so zajili svetové mištostva v kopajnce, a to v USA, Kanadze a Mexiku. Kopalský svet je dženca hišče zadživane, Nemska je přečivo Curaçao ze 7-1 dobyla. Vúsled, kotrž budži nedom dopomnenky na legendárne pofinále na WM 2014 přečivo brazilské. Tedy nie je DFB jednotka v brazilskej, ale po všem svete kopalské stavizny pisava a začane s historickým 7-1 do finála. Tejždež je to dženca hinak, postará so rezultát vo zaoritoštve nemske. Voprodžite vú vake starty turniera a nádia rozče, zo môho so nemske mústvo hišče vo viele dalších VM vokomíko postarač. Přichodná rá bude sobotu, a to přečivo svonovinovému pobrjohy Nemce Elfmajnküste, hač so tam DFB jednotka znova vo zaoritošt postará, to vidíme potom sobotu.

0: Aj vidite, počo, tu sem z Vorkleč, z kajsnano hižo od Loni, znaječe oni tu raja na dvejoch polach, zade šule. Haj, a runje sem hižo z Gabrielom Šusterom rečal. Dobra ječ, dobru ječ, oni tu předavaja, ja sem se tež runje kovarsku popšal, ona by opođe, jara čarstva. Sympat netko zase při naši mobilu, to reka při navodnictve turnira. Mila a Majka, prajte, máme nekajkou favorita, štú najlepe tak raje.
1: Hej, dučasne máme favorito Krokus, modžinský klub Ralvice, abo što je volejbol. A máme tež nekotre cilky, kocíš bychu Loni hižo podľa, to bychu napríklad Serbská raketa, Zambuka Allstars, Bariki, Pampuchy a Nuprako. A máme pak do runia tež veľa nových mústvo, to sú napríklad Radvorské Pisaki a Dživa Mieša.
0: Aj po takým šice tu podľa zvojore tež z Radvoria. Aj, ja som si tež ižo nekotre r vobladal. Obchodže, dobrý volejbol tu vidíš. Ja sa veselím na ďalší večer.

0: vážny fakt za našich připoslucharjov.
1: Kuž jedna če sekundu vúžali sa pola zatkule 7,8 litru vody.
2: Zatkula.
3: Zatkula.
4: Zatkula.

0: Hej, hun er smed svorklædt chanske mig. Abortis, hej, så simme i morges, når vi du. Vobras, tjener jeg sådan vjælde trikovideo. Hej, med så i nemske trikov, ville nemske trikov. Mig kan man gøre, så det er nemske trikov, når jeg video. Så var det særlig større primer. Musiala, det er dobbelt rejer. Jeg så på den video, når der er flere netko så stortfinale započina. Studa Jensa, du hej, do stortfinale så wow, tak rec. Tak dobre bozo, možno ženca štvorčfinále tu rač.
1: Hej, ve štvorčfinálu raja najprv de Krokos přečivo Barikam, potom serbska raketa přečivo Stoje Volleyball, ha na polu 2 potom Zambuka přečivo Dživa Miša a Pampuchy přečivo Modžinský klub Ralbice.
0: Majka, što ty si myslíš tu, že si ženca tu aj ten titul hojovač?
1: Ja si myslím snáno Zambuka, alebo Krokos.
0: Na gut, to je statement.

0: Zatkula.
1: Neusy Zeusy. Kuždu ponžedu.
2: Na miestem 5. Slavia Marszu, sobotu w Horkach, je 300 ludzi ciel dotspiło, 20 menie hać by startowało. Prini by po 6 hodinach popodniu w 2 dobieżał, posledni by dotspie ciel wieczor na po 10, tak zżeli Matej Wenka z organizatoryskiego teama. Najstarszy by jena 80 let a jest o drugi raz w obdzieliu. Čara vedeše leca od hokov přes radvo do vulkých žarov a zaso vročo. Na cioch dybkách mejachu zastaraniša, bez druhým obydlere hokov ječ přijotovachu, kotraž bu potom na stacie dovezena. Dokładnie 100 voľnočasných spiešnokolesovarkov a spiešnokolesovarkov je čera v Kulove, ve vúbičovanskej zérii Vúžijský kap startovalo. Jaca 9 km do a koho jezba na asfalče vedeše z Kulovského kolpingového namiesta přes Salov, Kočinu a Husk zasoročo do Kulova. Wone bie na dystance cia 90 km doby Čech Pytor Knia, najlepší domorodny kolesor Kulovského velového kluba bie šunovčan Matias Möller na jednatym miestne. Džera za možný Einsteinový teleskop mier sernanami a noosvícami je miestom 130 metrů hluboká. Dotal odpoveduje kamen očakovaniam vedomostníkov, tak rekaše štvrtk na miestne. Je to 7. džera v Hornej Úžice, v kotrež v obstejnosti v hlubokosti přepytuje, ladajno na poabenie za teleskop, kýž kletu votedáža. Kamen je krúte a homogéne, to pokazachu na příkladách. V auguste chceďa senzory na površine a v hlubine připravič, kýž mera hýbanie kamenizny. Te udrežané točenie převodža. Nemsko-serbské ľudové divadlo v Budyšine je konc júnia hoštičel za letuše sakské zetkanie šulského divadla. Na ním obdželi so 5 šulských divadlových skupinov, mierz druhým základná šula Pančice Kuko a Šelorové gymnázii Budyšin. Na cioch dňach skupiny v budyským divadle svoje hry predstajia a so v dživaničkách se šelakými aspektami divadelenia zaberaja. Zetkanie vôtuje kooperácia šule a divadlo Kost, vo kotru stará so sakské krajine jevišťo v Rade Bojlu.
0: Zatkula.
1: Neusy Zeusy. Kuždu ponžedu.

0: Fajtakspiešne so na minia tuta prenia hodina tuiš, chceme nedom do druhej startovač. Dženca sme v Voklecach na prenie stáci Beach Toure, to rieka dobra ječ, veselo a horce boje pši saku. Kajž kúže leto máme tu tež dobre mústva a máme leca tež novostku, kajž se snadno hižo na Insta videli, respektívne pola nás v zadku, kdy svišeli, sme je kúža stácia letušie Beach Toure moto. Haj dženca v Voklecach skakaja šice v trikovach, to je moto za džencnišu preniu stáciu. Když ještě nejste tu, ab na koleso a do Walklets, dobrá hudba vás tež očakuje. Leandra, što máš za nás?
1: Když v druhé hodině mám najvšelakoryše zpěvy za vás přijotované. Tak slyšíte slovakský zpěv Na čo pojdem domo. Gaz, gaz, Gorana Bregoviča. Gaz, gaz, gaz, gaz. Do pedalu stupa moje z Jadwigu Market.
2: Na zavolj smoj kolesa, zoso verčo veselo.
1: A nitko štiuje indie popový spiel Brazil. Tu iš viele veselo.
3: Zadkula.
4: Šo tamne?
5: Ja vos tu dve.

0: Zajšu sobotu je so z Nova Slavia marš vodmio, a to hižo k 5. raze, pousta kilometrov po Vúžice behač, a to v 12 hodinách zmištrovač, by cíl nedže cista pousta športovcu. Aj telko športovcu po Vúžice vodič a jim cí zastaranské stácie skýčič, by zamio organizatorického týma Slavia marša. Kak sú to zmištrovali, přeradži nám sobu organizatorka Marílu Isvěncena.
1: Ještě doroma, kdyby jsme někdy ten 5. Slavia máš, kterou jsme mu někdy předvedli, a plánujeme mu to šetce po prvom celou leto, alebo mu dáme si šon jenu ličnou přestavku někdy potom, že je to nímo, ale po něm od nás my se mu šon tu novou túru zase plánujeme, hledáme, što je možno, što džo, snadnozno průjujeme, otěžeme tu čaru tak rec, že mu po něm naliču, když mají sám šetce nalivo napravo celé vědecko činenu, po nímáme telko stresajac, ale jenuž tak rec slyšete rze organizatoriske, to reka haj stacije votričeč, zvonič, haj so vod surovizne starač a tajke vitski, no.
0: Tež modostni su so na Slavia mošu vopčelili a vizo je nimo pravého čilno přijota, tež pravý ekvipment važny. Dohodla je so naša hlži naprašovala, što je modžina v svojim bačoku šo sobuzala.
2: Ja mám skrýra jednu štajku Bernsku vestu a tam máme ja jednu už nešto piču nucka, jedne ci małke bleszki, a jeszcze jedne nałoczyk u słonecznej kremu, a zależy, no kapu jeli się deszczuje.
3: Poprawą pizza jenaś, jen kejp, przeczyło deszczyki, a bądź takie energy gills, takie harigle, to te jenczkę.
0: A Hylzi, co si się też osobuzała?
4: Claudio, co ty mnie znajesz, ja miach wieso waczok bunie snacks a provianta. Jeli dola naraz pytnu, co do cila nie dobieżu, da możu z najmniejsza czas, w którymś na wodtransport czekam, za rany piknik wużyć. A wieso też pola mnie, niesty deszczu, cape a słonczna czapka falowało.
0: Tak jest o morostnym bieżało, a hać je nasza hyżi do cila szafnęła, haj to zonicze po przychodnym spyłie.

0: Hej, zajšu sobotu je so naša hilži do horku na Slavia Morspadova a posta kilometru z Kučaru po Vužice spetova zmišťovač.
1: Pomročené viedro, parkovanišče polné auto a hej, dobrá nalada při štarče Slavia Morša v horkách na športnišču. Lica viedžeše čara z horku do Radvoria, dále přes stružu do Huska a skončne zaso do horku. Cista posta športovcu, miestnými deštun jeden abo damnú modostnú, poda so na púč a spýta športové vúžadanie zmištrovač. Nekoci s pravým cílom, kajš napríklad svoj vosobinský najlepší čas polepšič, damný prostče z viesela a z motiváciu docova do cíla dobiežeč. Nalada do BIA je dobrá a napiatosť čište nie je tak pravie bytnúč.
2: Ta napiatosť popravom nie je taká vysoká, ale mu bože los bežíme a to som z neho veselú.
3: A jo, direkt va, moja napiatosť so ište verami kudžaží, ale ja som vysel jaro veselú, ha si ti musú ta napiatosť kudža šinč, tež pan také parane lusť čenom.
1: Haj, tomu sa tež japši zamknú. Najbolzíšo kus čopliniu pak potom bola mierda napiatosť dola trošku stúpa.
4: Ja, willkommen. So, Hutsaure, Stipac. Das ist der Stipac. Wir haben aber Schütze in der Stadt. Wir sind hier in der Stadt. Aber wir haben das nicht die Wasser nicht. Namaste.
1: Toi, toi, toi.
4: Hallo, Stadt.
1: Du bist Sportester. Prinje 10 kilometrov so pomene spešne a lohce zmištruja, haj potem pak veselu so z kužim krokom bole na zasteransku staciju a prinje přestavku v Radvorju. Viedro je kytro minjate. Junu sveči svončko, v trujem vokomiku so zaso miholi. Ale ja mam cíl před vočomaj a bohužak skupinu, kotraž mi sobu činje. Do Radvorja dobiežavši, je hižo hučba slyšet a športovci si zaslúženú prvnú přestavku při zastaranskej stácii popšia. Haj, kajka daj netko takhle nalada po prvných 15 kilometrach?
2: Popravom dere, also to se šo, tak jo, kež to bi boč bia prava.
5: Also bežavo je se jara dere, motivácia je tešen, jara ulkot na tute vedro, jara fajn, přes tým vitsich tak a přes tým sunco, mu jara fajn besadujemo, a hoj, to se jara dere beži, ač dotaj.
6: Ač dotaj je šo super beži, trije netvrča, muskle činia šlobu, nemôžem vás božiť ešte boč.
1: Hišče sa dere beží, ale hač dotal však tiež nie ani cečina čare zmištrovaná. Tu iš podaja so športovci po krotrým přebytku na stácii za so napúč. Mimo športovcu pak sú tiež přiladovarie k stácii prišli a si športové špektákl vobladaja.
7: A ja bo práve to šon jara zajmo a tie kúľo vidiečka přečelo a znači a tie svojba jo dobežaten prinú etapu a ešte ku spodberáča sa nalotne, nebo tam nevíc, kešvani ešte trebe a tiež še musú bušinoš.

0: Zajšu sobotu je so zadkuloka hlži na Slavia Mošu v obdžiliva a runje sme hižo slyšeli, tak je prvnje 5 kilometrov zvištova, tak abo skerje hače zbytne kilometre dobiežava, slyšime netko.
1: Tež ja podam so dale na púč smier stroža k přichodnej stácii. Po púču pokazuje kvoky púč a kojiž 5 kilometrov vuladam znova cedlku, kotraž mi přeradži, keko kilometrov mám hižo za mnou.
2: Čen sa sem si přijedl zau, sa svonca vabedal.
1: Po stroži Dunajo blíži so naša skupinka skončne druhej stácii. Tam očakuje športovcu, kaj šižo na prvnej stácii, pomazky, sad a zelenina, všelaké napoje a tiež kofi, svodkošče a vizo dobra piesada. Či jedni so na přestavku vusednú a prvnie plestru přečiho mozlam lipia, druzu so račo nesednú, dokáž, citát, hevak viac z hore nepšindú, a či najúspešnejší športovcu so docova duo na stácii nevodpočnú, dokáž cedža tak spiešne, kaž možno docíla. Posledné 20 kilometrov so hišče raz takhle práve čanú. Na přestavce v Husku romáža športovci posledné energiu za zbytné 12 kilometrov a podaja so na púč vône po lesu vročo do hoku. Po 10 a pol hodiny sem, hinakáč si spočatne správne prajené myslach, skončne cíl ze svojej skupinku docpiva. Voloženie je vulke, tola na koncu zvosta přijúšim jedné prašenie. Bychu da to vopravdže jenož posta kilometrov, mir sa to viac zdalo.
3: Šetce na dokvadne posta kilometrov přijde, vopravdže češko při plánovanju, dokrocu jac boli su dvaja posta boli, abo sa na dvaja posta koma štyri, abo nešto dajke, dešte přestavky nesu boli celé dokvadne po 15-40 kilometrov, ale šetce tak nekak doko voko.
1: Ja sem vedela. Tute dvaja posta koma štyri kilometrov budu na kojže patište doho v nohomaj čuč.

0: Satkula.
1: Na što da heva?
2: Hej, mi smo tu netko v finalu Kokoksa, Gio Amisha, tu Muraja finale. Prvnu sažbu su Gio, nije Gio Amisha do uđi, tak koko. A netko so tak rec druja sažba Muraja, oni přeco hačo pjatna čeraja. A mes ist so, du chas ne sidom stiri. Wann so disse netko tu tun druyuz sažbu zu chas
3: zu hundalau.
2: Zu Krokoks,
3: da kuhle, das ist Mittwoch, der Ritschow. Also ich schätze, das ist Mittwoch. Hat du ja bloß Ritschow, die ist ja zum Ritschow, ja, sie haben ja sauer, glaube ich, du lernst mich
4: heute mal. Ja, tun jen habe dann genau das Hacker schon. Hei, ha, hei, sie schießt sein und Rude, zu Probleme, nicht gern abgekehrt, Mate Koba, das Hacker-Reihe. Da habe ich so, troschke sub optimal, ne, jährlich zehn Stunden Finale zu der Wutsch, schätze ich, Gio Amisha, wann es so heute Jahreszene muss da. Hi, Maika, nicht ganz Bulum, alle dich, Bundla, Bola, Dunkne, Dola, hi. Gio Amisha, so du, hi, wo heute Troschku Lübsche, du Chasne hat Krokos, ha, hi. Budu da nach uns so, na ist Gusho, da gehst nicht gut, aber da sasse Rosulitsch.
2: Hej, oni sú tež od starobu sem, ja vidím tež staršie, snadno to na tým záleží, že majú celé jednore. Hej, jac tréninga, tu tu volleyball, te hižo dlhé raja, tak rec jacore lid, ha Krokox to sú tola tež serbská raketa, ľudí od serbské rakete podľa, oni sú jara dere, dobien rec, ale snadno, kajž netko blok do ausa, tak rec, hej, Snano sú to Gio Amisha celé jednore bolo clever potom.
4: Abo snano záleží to tiež na tých temperatúrach, do gestuje, tučasne, hej, kytre zimne, odo, dešte svunco, fut, oh, máte nuk s popáčem širáčom, bude zaburáč durich. Hej, temperatúry sú jara zima, also ja mám môj triko spode, vizo, ha, jenu, Jakub Pšečov Vitsike a mi od tohle opravdu jara zima a když já si ho uvolám, které bosa raja ve krutých kolorách, jenom to mi kus úška také.
2: Hej, pěsko, zavěš, že jara zimne, já tež tu se čopve Jakub steju a netko, dobré zakytované od metoda hausu a netko, Gio Amisha zase s nadpěvama, tu můj běše nucka, buch rekale, hej. Sudniky je tež praja. Bůj běše nůcká, cínače šešt, netko měze stav. Dvaj dybkaj, oni jíště trebaja, tu netko. Haj, raz ladač, što to bůže. Aus, skoro nás odcelili, što to hůne běše, Franco. To nebýš kejďovačeho, he?
4: Mě dneska šo do svice lau. Haj, netko Matej Kobo. Zádáme, što unčiní.
2: Dobre nadok, ale Robin, dobre pšiuza. Majka. Tu mu misa auspo, ale ona neskrie lepe vedžava. Štonače sidom netko matchbull za Gio Amishu. Hej.
4: Manuel Schota netko s rozsudným dybkom. Nadok pšinže na Matej Kobara. Dere zakytova ale Matej Kobar.
2: Hej, a to běše one poslední dip k Gio Amisha sú dobili 15-7. Bože, Jensa Neo za Krokox dosahovalo. Ale snadno příčerný týden v Rajbicach. My so, vizo, na vás veselíme příčerný týden v Rajbicach. Myslíte na moto a vizo, tež na holcu, heno? You know?